Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: krásné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Posloucháte Radio Haná.

21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby.

0: Vítejte u zpráv.
1: Řidiče v Olomouci čeká v Křilovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
0: Sport.
1: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
0: Počasí.
2: Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme si.

0: čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Raci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posezení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opan Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Rádio Hana.
4: Rádio Hana.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchá

Relaxační rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladu. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Ani Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
0: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: čerty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Kem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Vraci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posezení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program

0: Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
2: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
0: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme ráno na jedničku.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: A dnešní ranní soutěžní superhit italského léta Rádia Haná přiveze Riccardo Fogli. Teď vysíláme nové zprávy, počasí i dopravu. Příjemné ráno.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní obět po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden z artefaktů. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili.
1: Sport.
3: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme s jasnou a

0: čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka

0: se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Krásné páté srpnové ráno přeje Radio Haná, za námi další tropická noc. Někdo spal se zapnutou klimatizací, další s větrákem, někdo s otevřenými okny nebo dokonce na balkoně. A nám bude s tím vás příjemně budit a chladit taky ve středu s naším italským létem.
1: Italské léto na Hané.
0: Byli jste někdy, přátelé, v italském Bergamu? Je to nádherné historické město v Itálii s výbornou polohou pro výjezdy k malebným jezerům anebo do Alp. Do Bergama vás vezme Radio Haná už na konci prázdnin. Abyste měli šanci na výhru, stačí se dneska dovolat ve správný okamžik. Jakmile si ráno pustíme tuhle italskou písničku od Ricarda Fogliho, tak vytáčíte studiovou linku Radio Haná. Okamžitě vyhrajete balení pravé italské kávy a budete ve hře o luxusní pobyt v Bergamu. Právě k tomu vás přiblíží tento italský 80-kový hit Story di tutti i giorni. Dá se to přeložit jako příběhy všedních dní. A Ricardo zpívá o obyčejných lidech, jejich snech a o každodenním životě. Ricardo Fogli, Story di tutti i giorni. Tak to je dnešní ranní výherní superhit italského léta Radia Haná. Zahrajete si?

Fantastický In Excess Need You Tonight. Hrajeme do měst, na vesnice, do kempu i do chatových osad. Přijeme fantastickou středu s Rádiem Hana. Připravujeme pro vás samozřejmě další hity Šebuzí nebo Shania Twain za léta 90. V dopravě Rádia Hana před půl sedmou upozorníme například na porouchané vozidlo na D1 u Kojtína. Zaměříme se taky na opravy v Olomouci, na Edinburgově, na Pražské ulici. A teď v 6 hodin a 19 minut pokračujeme za

0: semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na Premiér Cinemas.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Rádio Haná. Přejeme.

Teď je přesně 6:30, dobré ráno, Hana vás osvěžuje nejlepším hudebním výběrem a s ohledem na to, co teď prožíváme tento týden, s ohledem na ty tropické teploty, tak nějak máme potvrzeno, že Hanáci zvládnou všechno a z fleku bychom mohli fungovat i jako pouštní beduíni. Ranní teploty jsou na Olomoucku, Boskovicku, taky na Kroměříčku teď do 23 stupňů, na Bruntalsku, na Šumpersku hlásíte chladněji, tady 7.

0: 36 až 39 stupňů Celsia. Za chvilku spolu voláme na ostravské letiště. Připomeneme další zásadní prázdninové info. Kdy při odbavení na letiště stačí občanka, kdy přichází na řadu cestování s cestovním pasem. A teď spolu ještě projedeme moravské silnice. Jak nám to frčí dneska ráno?
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme opravy na křižovatce Pražské a Edinburgovy ulice. Hotovo má být 10. září. Ranní policejní hlídky jsou na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A porouchané vozidlo objíždíme na 251. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu a spoustu krásných ranních výhledů.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno i

0: Naše 100% pozornost si zasloužíte jako vždycky právě vy, ať už se součástí naší rádiové hanácké rodiny dlouho, nebo nás dneska ladíte poprvé, přejeme skvostné středeční ráno, je 5. srpen, svátek slaví Kristiánové. Spolu 8 minut po půl 7 vytahujeme mobily z nabíječky, proždíme historii hovorů a ptáme se, jak dlouho trval váš nejdelší telefonní hovor, s kým a taky o čem. Více na Facebooku Rádia Haná už za chvilku a teď spolu po 3/4 na 7 voláme dalšího ranního hosta.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
0: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
0: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
0: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Taylor Swift, 6 hodin 50 minut, servírujeme hity, přinášíme zprávy, osvěžujeme Moravu a užíváme si s Rádem Haná druhou polovinu prázdnin, hezky, bok po boku. I dneska se pořádně zapotíme, odpoledne 35 až 39 stupňů, takže máme pocit, že stín bude zase na chvilku cennější než zlato. Od zítřka se začne ochlazovat a v pátek nás čekají příjemné letní teploty. Podrobnosti o tom ve zprávách Rádia Haná před 7. A teď vytahujeme mobily z nabíječky, projíždíme historii hovorů a na Facebooku Rádia Haná se vás ptáme, jak dlouho trval váš nejdelší telefonní hovor, s kým a o čem jste kafrali. Posluchačka Veronika je absolutní rekordmanka. S jedním kamarádem prý vydržela na telefonu 12 hodin, s druhým dokonce 18. Peťa zvládne se svou maminkou klidně i dvouhodinový hovor. A Lenka se svou švagrovou pravidelně provolá hodinu a tři čtvrtě. Prý si mají vždycky co říct a témata jim nikdy nedojdou. To je super. A jak dlouho trval váš nejdelší hovor? Byla to nějaká pracovní záležitost, romantika, něco s kamarádem, nebo jste si půl hodiny láskyplně říkali, ty to zavěs, ne ty to zavěs. Místo, kam dát vědět, je Facebook Rádia Haná. Dáme si spolu like?
1: Rádio Haná.
2: Ráno je to.

0: v polovině pracovního týdne, je 6.55, posloucháte Radio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tohle je náš ranní soundtrack. Už po zprávách na vlnách Radia Hana, Enrique Iglesias, jeho Heartbeat, budou také Krišto.

0: 6.55, Tomáš Gottwald a zprávy Rádia Haná dřív než ostatní.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 5. srpna. Vypršel termín pro podávání kandidátních listin pro blížící se říjnové volby do zastupitelstev měst a obcí. O počtu stran a hnutí, které se budou ucházet o hlasy voličů, má jasno i Olomouc. Posledně jich bylo 11, tentokrát se přihlásilo do voleb 12 uskupení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rekordní teploty na Moravě. Padl dokonce historický rekord. Včera rtuť teploměru na Moravě poprvé v historii překročila hranici 40 stupňů Celsia, a to hned na třech stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě ve Strážnici 40,9 stupně. Extrémní vedra zasáhla i Olomoucký kraj, kde nejvyšší teplotu naměřili ve Šternberku, a to 39,6 stupně Celsia. Absolutní historické rekordy zaznamenala řada stanic v celém regionu, kde tropické teploty trhaly dlouholetá maxima. V Přerově včera padl více než stoletý teplotní rekord, když tam meteorologové naměřili 39 stupňů. Rekordní hodnoty zaznamenala také Olomouc 38,8 a Prostějov 38,6 stupně Celsia ve stínu. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost takzvaných věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
1: Sport.
3: Do dalšího předkola fotbalové ligy mistrů si nakročila Sparta Praha. Porazila v úvodním utkání třetího předkola favorizovaný francouzský Lyon 2-1. Pražané prohrávali po vlastní brance, ale podařilo se jim stav otočit. Odveta se hraje za týden.
1: Počasí.
0: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera. 36 až 39. Jasno anebo polojasno při zvětšené oblačnosti, místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat. Ve čtvrtek polojasno anebo oblačno 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia. Blesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme opravy na křižovatce Pražské a Edinburgovy ulice. Hotovo má být 10. září. Ranní policejní hlídky jsou na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A porouchané vozidlo objíždíme na 251. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu a spoustu krásných ranních výhledů.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Haná je vaše letní rádio, vítáme vás v naší další společné ranní hodině. Dneska je středa 5. srpen, svátek slaví Kristiánové. A taky dneska na Vlastníku, že poznáme, jak se cítí steak na grilu. Díky těm tropickým teplotám se budeme cítit podobně. Pustíme šťávu a pro lepší chuť se rovnou posypeme grilovacím kořením. My jsme se s kolegy dívali na předpověď počasí i jinde ve světě. A přišli jsme na to, že dneska tady u nás na Moravě budeme mít úplně stejně jako Egypťani v Hurgádě. Jak u faraonů, tak taky na naší Moravě dneska teploty kolem 38 stupňů Celsia. Dobrá zpráva je, že od zítřka se má ochlazovat a v pátek naměříme příjemných 27 stupňů Celsia. Teď je 7 hodin, 7 minut, dobré ráno, skvostný den přeje Radio Haná všem pracantům, taky všem dovolenkářům. Za chvilku horoskopy. A v této hodině se spolu projedeme taky po nejdelším tobogánu na světě. Víte, kde ho hledat a jak je dlouhý? Jsme Haná. Dobré ráno, Krištof. Radio Haná.

0: Tohoto chlapíka máme společně rádi. Benson Boone, Mystical, Magical ve vysílání Rádia Hana. My spolu ve středu dodržujeme pitný, informační, taky hudební režim. Ke snídani si dáme minerálku nebo sklenici naší pravé moravské točené kohoutkovice. Napíjí se s námi za chvilku také Celine Dion, Divoký Bill nebo Somber. V dopravě Rádia Hana před 7:30 uslyšíte o nehodě mezi Kostelcem u Holešova a Přestem. A teď v 7:14 pro celou vaši skvělou rodinu máme horoskopy s Martinou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Raci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posezení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
15: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Posloucháte Rádio Hana.

0: Tak já se Celine Dion hrajeme do cestovních kanceláří na Moravě, do obchodů s cestovními kufry, taky na úřadu, kde se vyřizují cestovní pasy, jsme vaše letní rádio. A kamkoliv na světě pojedete nebo poletíte, vemte si nás sebou díky naší chytré mobilní aplikaci nebo nás nalaďte online přes web radio hana.cz. Zvládne to úplně každý a díky tomu u sebe vždycky kdekoliv na světě budete mít kousek svého domova. Jaký koupák se vám vybaví jako první, když slyšíte slovo tobogán? Možná olomoucký akvapark, akváč ve Vyškově, tobogány jsou také na koupácích ve Šternberku nebo třeba ve Svitavách. No tak tady s kolegy ve studiu Rádia Hana typujeme, jak dlouhý je ten nejdelší tobogán na světě. My se pouštíme právě teď do hledání. Výsledek našeho pátrání zveřejníme po půl osmé. Ještě jednou tedy hledáme nejdelší tobogán na světě. Schválně, kde ho najdeme. A teď v 7.26 počasí i doprava. Pozor, ak si dneska třeba na tobogánu neprodřete plavky. Ranní teploty na Olomouckou Konicku také ve Valmezu kolem 22 stupňů. Přes den jasno, anebo bylo jasno, při zvětšené oblačnosti místy přehánky. K večeru vyšší oblačnost a denní teploty 36 až 39 peklíčko. Doprava. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, v Zábřehu, také v Prostějově provoz bez vážných nehod. Auto srazilo zvíře nedaleko Přerova mezi Němčicemi a Přestem. Policie chytá v Šumperku na svém klasickém oblíbeném místě, u Benátek na Ujičovské a jsou také ve Vyškově na Olomoucké ulici. A závěrečný dotaz, v čem dneska řídíte? Možná máte klasické letní žabky na nohách? No, na pláž jsou super, ale ne za volant. Žabky se u pedálu mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli tomu mohou chybět zlomky vteřiny. Tak na to dneska myslete. Žabky na pláž ano, ale za volant radši ne. Domluveno?
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohoto chlapíka jsme si ve vysílání Rádia Hana opravdu poslední dobou hodně oblíbili, to je zpěvák Somber, naší ranní topce takhle ve středu ráno. Přejeme hezké vstávání, dobrou chuť ke snídani, hezké prázdninové ráno, začátek nového dne. Postem také Robby Williams budou zpívat na Hané už za chvilku. A teď a 5 minut po půl osmé zkusíme odpovědět na otázku na misi, kterou jsme si dali před pár minutami.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Štenberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt?
10: Ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: Posloucháte Rádio Hana.

0: Krásné páté srpnové ráno přeje Rádio Hana, taky Robbie Williams, 7 hodin a 46 minut, minuta po 7:45. Za námi další tropická noc, někdo spal se zapnutou klimou, další s větrákem, někdo s otevřenými okny nebo dokonce na balkoně. A nám bude ctí vás příjemně budit a chladit samozřejmě taky dneska ve středu s naším italským letem.
1: Italské léto na Hané.
0: Byli jste někdy v italském Bergamu, je to nádherné historické město s výbornou polohou pro výjezdy k malebným jezerům a nebo do Alp. Do Bergama vás Radio Hana vezme zdarma už na konci prázdnin. Dneska ráno čekáme na tento soutěžní superhit italského léta od Riccarda Fogliho. Dovolejte se právě teď do Rádia Hana, vyhrajte balení pravé italské kávy a buďte právě ve hře o to, o čem jsme mluvili, o luxusní pobyt v Bergamu. Právě k tomu vás přiblíží tento 80-kový italský hit Story di tutti i giorni. Dá se to přeložit jako příběhy všedních dnů. A Riccardo zpívá o obyčejných lidech, o jejich snech a o každodenním životě. Riccardo Fogli, Story di tutti i giorni. Právě teď tady je dnešní ranní výherní superhit italského léta Radio Hana. Zahrajete si s námi?
2: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: 7:51 na prázdninové vysílání Rádia Hana Adreska hostí také 80-kovou italskou hvězdu. Tohle byl pro vás Ricardo Fogli. V našem vysílání také Lukáš ze Štěpánova. Dobré ráno, Lukáši.
1: Dobré ráno.
0: Jak zvládáte tropická vedra? Včera i dneska 37 až 39. Co ve Štěpánově? Jak to máme?
1: No, my si vedra využíváme, já mám vedra rád, takže v pohodě a doma u bazénku pěkně.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, počasí na bazén, dáváte přednost teda klasickým bazénům, berou u vás biotopy nebo jezera, anebo teda jako doma ten bazének, co na zahradě?
1: Tak ideální by bylo moře nějaký, třeba v Itálii. Ale bazén vede.
0: Lukáš, výborná zpráva, kdekoliv si můžete vychutnat pravou italskou kávu od Rádia Hana.
2: Italské léto na Hane.
0: V rámci italského léta pravou italskou kávu od Rádia Hana vyhráváte právě teď a na konci prázdnin. Možná právě vám zavoláme s tím, že jste majitelem také luxusního pobytu v italském Bergamu. Tak gratulujeme, děkujeme, že posloucháte a moc se dneska neusmažte. Domluveno?
1: Super, domluveno.
0: Hezké prázdniny, naslyšenou.
1: Vám taky, mějte se, naschle.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte se kód Jedu do Bergama, volejte studio

0: Tak to slyšíte, kabáti dojdou k řece plný ryb až tam na sever, na naší Moravě v řekách teď moc vody není, vedra dál přepisují teplotní rekordy, přátelé, dobrá zpráva, sledujeme to tady v redakci Rádia Hana ve studiu. V pátek se má ochladit na velmi příjemné letní teploty, více o tom ve zprávách.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A letními hity se budeme osvěžovat po 8. Dragoste a Dentej, vzpomínáte si? To nejlepší od Bon Joviho Runaway.

0: těšíme se taky na Evu Farnou. Tohle je pořád jenom ochutnávka toho, co spolu prožijeme už po 8. 7.57, děkujeme, že ladíte. Dobré ráno.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa 5. srpna. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery. V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
1: Sport.
3: Derby tenistů prostějovského klubu ve druhém kole na turnaji ATP v Montrealu má vítěze. Roli favorita potvrdil Jiří Lehečka. Nyní nejvýše postavený český tenista ve světovém žebříčku přemohl na betonovém kurtu Víta Kopřivu 2-0 na sety a jde dál.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti je místy přehaňky. Jinak spíš ale čekáme jasno a nebo polojasno. Od zítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů polojasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a polojasno. No.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, v Zábřehu, také v Prostějově, provoz bez vážných nehod. Auto srazilo zvíře nedaleko Přerova mezi Němčicemi a Břestem. Policie chytá v Šumperku na svém klasickém oblíbeném místě u Benátek na Ujičovské a jsou také ve Vyškově na Olomoucké ulici. A závěrečný dotaz, v čem dneska řídíte? Možná máte klasické letní žabky na nohách? No, na pláž jsou super, ale ne za volant. Žabky se u pedálu mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli tomu mohou chybět zlomky vteřiny. Tak na to dneska myslete. Žabky na pláž ano, ale za volant radši ne. Domluveno?
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Bon Jovi jeho jízda Runaway. 8 hodin 9 minut, Radio Haná vás osvěžuje nejlepším hudebním výběrem a s ohledem na ty tropické teploty, které prožíváme, no tak musím říct, že taky dneska se pořádně zapotíme spolu. Odpoledne 35 až 39 stupňů Celsia, taky dneska by mohlo platit, že stín bude cennější než zlato, ale od zítřka se má začít pomaličku ochlazovat a v pátek nás čekají příjemné letní teploty nějakých 26-27. Podrobnosti o tom samozřejmě i v této hodině z naší dopravní centrály. A teď v 8 hodin 9 minut vytahujeme mobil z nabíječky. Proždíme historii hovorů. Na Facebooku Rádia Haná se ptáme, jak dlouho trval váš nejdelší telefonní hovor, s kým a taky o čem. Posluchačka Verča píše, že je absolutní rekordmanka. S jedním kamarádem vydržela na telefonu 12 hodin, s tím druhým dokonce až 18. Peťa zvládne s maminkou klidně i dvouhodinový hovor. A posluchačka Lenka se svou švagrovou pravidelně kecá přes telefon hodinu a tři čtvrtě. Prý si vždycky mají co říct a témata jim nikdy nedojdou. Paráda, jste super. A jak dlouho trval váš nejdelší telefonní hovor? Ptáme se, bylo to pracovní, bylo to s kamarádem, nebo to byla romantika, když jste si půl hodiny potom lásky plně říkali, ty to zavěs, ne, ty to zavěs. Místo, kam dát vědět, to je Facebook Radia Haná. Dáme si spolu like, hezké ráno.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Tohle jsou London Beat na vlnách Rádia Hana. Hrajeme do měst, hrajeme na vesnice, do kempů i do chatových osad. Přejeme fantastickou středu s námi. Připravujeme pro vás další letní hity. Chystá se Eva Farná. Ranní káva bude chutnat ještě víc s podcukrovanými Maroon 5. Bude jejich Sugar. V dopravě na vlnách Rádia Hana před 8:30 upozorníme na nehody v Olomouci, také v Šumperku. A teď v 8:17 pokračujeme ke kalendáři.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na guláš ve

0: značiek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Prošmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Rádio Haná.
5: Vaše letní rádio.

0: zvěřeno, že Hanáci zvládnou všechno. Z fleku bychom mohli být klidně i pouštní beduíni. Ranní teploty na Olomoucku, na Boskovicku, taky na Kroměřížsku a nebo v okolí Valmezu teď mezi 23 a 27 stupni Celsia. Přes den opět rádio v uších, slunce v očích a na kůži kapky potu. Budeme se potit, ne, že ne? Jasno a nebo polojasno při zvětšené oblačnosti, místy přehaňky a denní teplotní maxima 36 až 39 stupňů Celsia. Za půl minuty je půl deváté, my spolu budeme volat na ostravské letiště, připomeneme další zásadní, velmi praktickou prázdninovou informaci, kdy nám při odbavení stačí občanka, kdy musíme vytahovat cestovní pas a předtím se spolu ještě projedeme po moravských cestách.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce i ze Šumperka pro vás právě teď hezkou středu. Policie v Olomouci na Chvalkovickém, nehoda je na Lipenské ve směru do centra u křižovatky s Rozberskou a v Šumperku napálilo auto do značky na Jermenkově ulici vedle Venatrade. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je

0: sekundy, když tak na rádiu Hana posloucháme další letní hity pro vás. Tohle byly Galantis, Becky Hill, za chvilku Kim Appleby nebo Jeleni. Tak my se stejně jako vy tady ve studiu potíme, sledujeme, jak rtuť ta poměru postupně nemilosrdně leze nahoru. Nabízí se otázka, kde je dneska teplej? Na Moravě, tady u nás? A nebo v Egyptě, v zemi faraonů? My si na to spolu odpovíme už po 8:45 a teď 7 minut po 8:30 pokračujeme v našem prázdninovém leteckém speciálu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladu. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
0: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
0: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
0: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.

0: Hana je vaše letní rádio, my vás vítáme v naší další společné minutě, kterou si užíváme. A těch minut je dneska opravdu hodně, 8:45 aktuální čas. 5. srpen 2026, Kristiánové slaví svátek. Tak je dneska na vlastní kůži poznáme, jak se cítí stejky na grilu díky těm tropickým teplotám a díky vedrům se budeme cítit úplně podobně jako stejk na grilu. Budeme se smažit, budeme pouštět šťávu, pro lepší chuť se můžeme rovnou posypat grilovacím kořením. Ty držky teploty pro zajímavost mají být úplně stejné, naprosto identické jako v egyptské Hurgádě. Teď jsme se s kolegy dívali, jak u faraonů, tak na naší Moravě dneska teploty kolem 38 stupňů Celsia. Ještě to možná, kdyby tady bylo, a nemusíme letat nikam na dovolenou. Dobrá zpráva je, že na naší Moravě se od zítřka má ochlazovat a v pátek naměříme příjemných 27 stupňů Celsia. Dobré ráno a skvostný letní den přeje Rádio Hana, minuta po 8:45. Přejeme všem pracantům, hrajeme všem dovolenkářům a samozřejmě také hasičům, kteří se potí u prázdninových požárů. Například na Prostějovsku včera hořelo hned 4x. Nebyla to úplně legrace, více už za chvilku.
1: Rádio Hana. Víme, co se děje

0: Tohle milujeme i po těch letech. Přelom 80. a 90. Pro vaši nejlepší náladu ve středu. Enjoy the silence, jdete šáci. Ve středu ráno jsme spolu na rádiu Haná dodržovali hned několik režimů. Pitný, informační, hudební a samozřejmě také výherní režim. Další pravou italskou kávu v italském létě rádia Haná dneska před 8 hodinou vyhrál Lukáš ze Štěpánova. Lukáš, dobré ráno na vlnu 92,3 FM.
1: Čau, tady Lukáš ze Štěpánova. Každý ráno poslouchám cestou do práce rádio Haná. Dneska jsem vyhrál balík italské kávy. Se s manželkou těšíme, rádi si dáme, takže super a díky moc.
0: Zdravíme do Štěpánova, děkujeme. My jsme se vás také dneska ptali na Facebooku rádia Haná, jak dlouho trvaly vaše nejdelší telefonní hovory, jak dlouho jste vykecávali, s kým a o čem. Spolu jsme projeli po nejdelším tobogánu na světě, to bylo po 7:30 v letním servisu, nebo jsme si řekli, kdy nám na letištích stačí občanka a také, co si v žádném případě nevozit z dovolené. A co vám do uší po ranní topce přivezeme už po 9. hodině?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Připravený je průvod 80kových megahitů. Pustíme vám naše nejoblíbenější 80kové pecky z jednoho roku. A I'm so excited, najdeme Atlantidu. A dlouho očekávaný v těch dalších minutách, nebo taky hodinách, uvidíme. Je další italský superhit italského léta rádia Haná. Tentokrát Cisara, Albano a Romina Power. Více o italském létě na webu rádio Haná.cz. Zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald právě teď.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Haná.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Požáry v horkém počasí v regionu. Včera hořelo na Prostějovsku 4x. Ve Vřesovicích hasily 3 jednotky hořící trávu a v Doma Myslicích schořela dodávka. U Buděcka muselo 6 jednotek likvidovat rozsáhlý požár Strniště a poslední zásah měli hasiči ve Smržicích, kde hořel návěs kamionu a oheň se rozšířil i do okolí. S požárem bojovali hasiči také na Boskovicku ve Velkých Opatovicích. Včera večer tu hořelo v pečovatelském domě. Budovu muselo opustit 25 lidí, 11 skončilo v péči zdravotníků. Příčina požáru se škodou 2,5 milionu korun je v šetření.
3: Sport.
4: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
3: Rádio Haná. S námi máte přehled
2: i ve středu.
3: Počasí.
0: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera. 36 až 39. Jasno a nebo polojasno při zvětšené oblačnosti. Místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat. Ve čtvrtek polojasno a nebo oblačno. 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia. Blesková doprava z Olomouce i ze Šumperka pro vás právě teď hezkou středu. Policie v Olomouci na Chvalkovickém, nehoda je na Lipenské ve směru do centra u křižovatky s Rozberskou a v Šumperku napálilo auto do značky na Jermenkově ulici vedle Venatrade. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
3: Rádio Haná.

0: Zeslavte starosti, zesilte Radio Haná. Tady je Procházka pamětí a s Olympikem se koukáme přes okno mé lásky.
1: Radio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: My vás velmi rádi po 9. hodině vítáme v naší vzpomínkové show. Do Procházky pamětí Radio Haná dneska procházíme 80-kovou branou vyzdobenou našimi největšími hity, o které se samozřejmě velmi rádi podělíme. Dorazí k nám juheláci a fyzičku testujeme při cyklo závodu míru. Procházka pamětí Radio Haná je tady pro vaši nejlepší prázdninovou náladu. 80-ky na Radio Haná celou hodinu, jedeme.
2: Radio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Nejlepší hudební výběr pro vás samozřejmě Weather Girls, I'm So Excited. Říkáte si, no ale pozor. Tohle je chyta. Tohle je 90. A všímáte si naprosto správně. My jsme slíbili, že budou 80. A tak jdeme na ně. Hard to say I'm sorry pro vás. Jste fakt super, všimli jste si. Everybody.

Možná jste si právě teď naladili Rádio Hana, říkáte si, tak je po deváté, je připravená procházka pamětí, samozřejmě, že jsme pořád na jejím začátku. Vracíme se do jednoho konkrétního roku, dneska tedy 80. léta, to už jsme zmínili, za chvilku Steve Miller Band. Těšíme se na to, až najdeme Atlantidu s Mekem Šbírkou. A teď nasazujeme boxerské rukavice. Rocky Cyber Tiger.

0: Je 9 hodin 17 minut, právě díky vám je každá procházka paměti Rádia Hana jiná, každá je výjimečná, originální a hlavně extrémně se to skvěle poslouchá. V těchto prázdninových vedrech se k vám přes naše hudební veteráky dostávají hity z jednoho roku. Za námi Steve Miller Band, jeho Abracadabra. Dneska je to ten rok, kdy v československé televizi už pár týdnů, pár měsíců sledujeme juheláky.
1: Neujedl jste kousek z nějaký zpěvačky, co? Jo, to je Cibelin, to bude Záhorová.
2: Ale no tak, to bych se neodvážilo.
0: Takhle bez toho, aniž byste cokoliv googlovali nebo se ptali AI, vzpomenete si, jakou barvu mají juheláci a hlavně, kdo je namlouvá. Ne, nepodvádět, tipněte si hezky z hlavy. My si však řekneme, prozradíme už po půl desáté a v naší osmdesátkové procházce paměti Rádia Hana, protože mezi devátou a desátou hrajeme celou hodinu z hity z jednoho roku, tak u nás zazáří také Asia, Megish Birka, Joan Jetta, její Černá srdce a Hello Rock and Roll budou taky Roxy Music. No bude toho hodně, je hodně důvodů, proč poslouchat procházku paměti. Milujeme toulání jedním rokem, posloucháte naší vzpomínkovou show a zajímá nás, jak se vám to líbí dneska? A do kterého roku se vracíme? Tady jsou osmdesátky.
3: Rádio Hana a procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
6: Svět kolem nás se zbláznil.
7: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
6: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
8: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
7: Přes 3,5 hodiny.
6: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
7: A je to prostě totální balzám na duši.
6: Rádio Hana.
7: Vaše nejdelší pohodička v éteru.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Už tam budem,
6: než toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Rádio Hana. Procházka pamětí.
10: Hrajeme s

0: Je nám opravdu velkou, velikánskou ctí na rádiu Haná v prázdninové procházce paměti rádia Haná přivítat i tyhle osmdesátkové výletníky z kapely Roxy Music. Právě tahle ta kapela svou tvorbou velmi podstatně ovlivnila i další skupiny, jako třeba Duran Duran nebo Spandau Ballet. My se z Roxy Music vracíme do jednoho osmdesátkového roku, kdy tahle kapela vydává jeden ze svých nejslavnějších hitů More Than This.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Tady už se dávno jezdí také cyklistický závod míru. První ročník byl v roce 1948, do toho se dneska skutečně, přátelé, nevracíme, ale dneska je to rok, kdy trasu dlouhou 1941 kilometrů vedoucí přes Prahu, Varšavu a Berlín nejrychleji zvládá Němec Olaf Ludwig. A další nápověda dnešní procházky paměti rádia Haná, tak to jsou naši milovaní juheláci.
3: Neujedl jste kousek z nějaký zpěvačky, co? To je Cibelin, to bude Zahorová.
4: Ale no tak, to bych se neodvážilo.
0: Vzpomenete si, jakou barvu mají juheláci a kdo je namlouvá? K zelenému ju patří hlas Jirky Lábuse a žlutého hele namlouval dříve Ota Jirák a teď je to nově Krištof Mende. Ptáme se, ve kterém roce se díváme v osmdesátkách v československé televizi na juheláky, třeba i s jejich kámošem Mufem.
5: Muf, super, Muf je jméno mé, všem jsem znám a v poslední době se věnují nejvíce hudbě jako ředitel a manažer největšího zlatého hrdelka všech dob.
0: Děkujeme, pane řediteli. Procházka paměti rádia Haná vám přes repráky vašeho rádia posílá osmdesátkové hudební ozvěny z kvosty. Dnešní vzpomínková show je opravdu hodně, hodně speciální. Jsme hluboko v osmdesátkách. Na začátku téhleté hudební dekády jako další nám budou radit třeba taky Toto, nebo Boy George a Culture Club. A v čem radit? No v tom, do kterého roku se vracíme. Vy už to víte.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
7: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
7: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Rádio Hana, Procházka paměti.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tohle je naše letní pohoda, kterou nám nikdo nevezme. Na rádiu Haná Procházka pamětí. Když jste nastupovali na první brigádu, když jste postavili dům za městem, když jste poprvé malovali svou první ložnici, nebo když jste zjistili, že čekáte miminko v 80. No tak při troše štěstí vám u toho mohli hrát hity z roku, na který dneska vzpomínáme, Procházce pamětí rádia Haná, byla jich velká spousta. No a teď je tady poslední nápověda. Možná si, přátelé, vzpomínáte na to, jak v Olomouci u RCOčka, to znamená u nádraží, byla velká informační tabule. A na té tabuli, to už bylo kolem roku 2000, na té tabuli se pouštěla různá vtipná videa. A třeba i tančící pes s hrochem. A víte, co u tohoto rozkočného vtipného videa v Olomouci u RCOčka u přednádraží hrálo? Ano, přesně tohle. Lion Sleep Tonight. Závěr naší procházky pamětí. A my se vás ptáme, ve kterém roce se s touto písničkou kapela Tight Fit dostává na první místo britské hitparády. Co myslíte?
1: Rádio Haná a Procházka pamětí. Dnes je to rok 1900.

0: Tight with Helen Sleep Tonight, procházce paměti Rádia Haná před 10. hodinou, teď už také s Martinou. Kvítko, hezké dopoledne.
1: Ano, zdravíme všechny tygřice, zdravíme všechny lvy.
0: Jestli víš, co má tahle písnička, která právě hraje, společného s Olomoucí, s RCOčkem a s Olomouckým přednádražím?
1: Tak to netuším, možná, že v prostoru přednádraží je třeba nějaká socha, nějaké šelmy.
0: Ne, to není ta správná cesta.
1: Aha.
0: Já si vzpomínám, to bylo plus minus, Martě, kolem roku 2000 a před nádraží byla velikánská informační tabule, tam se pouštily reklamy, tam se pouštila různá vtipná videa a tam se možná si viděla i to vtipné video tančícího hrocha a psa a oni tancují přímo na tuhletu písničku. A já si vzpomínám a říkám, to bylo kolem roku 2000 plus minus, jak jsme čekali na nádraží na tramvaj, jak tam jezdila a než ta tramvaj přijela, tak jsme se dívali právě na toho tančícího psa a hrocha a hrála u toho právě tahleta písnička. Z jakého roku je originál, co myslíš?
1: Tak jako takhle, to, co hraje teď, ano. Tight Fit, tak to jsou osmdesátky, ale myslím si, že originál je mnohem, mnohem starší.
0: No a dobře, tak mnohem, mnohem starší znamená co pro tebe?
1: Já nevím, tak já pamatuju třeba ještě druhou světovou, tak dejme tomu 40. léta.
0: Ty krásu. Tohle je základ té písničky, ano, ještě jednou. Takhle to známe. A tohle je základ.
1: No, na to my jsme tančili během druhé světové. No.
0: V zákopech si na to...
1: Ne?
0: Úplně první verze.
1: Mě nepovolali.
0: Úplně první verze se jmenovala Mbube, doufám, že to čtu správně.
1: Mbube.
0: Je to v jazyce Zulu, znamená to lev, teda pro zajímavost.
1: Tak v tom případě je to správně, Lion Sleeps Tonight.
0: A přesně. A napsal to jihoafrický zpěvák Solomon Linda. A tohle to napsal v roce, ty říkal 40. léta, že? Takže ano. Rok 1939.
1: To je ten originál, ale my jsme se dneska vraceli, jak už jsme naznačili, byly to osmdesátky, byly to Závody míru, byly to Juheláci, takže dneska rok?
0: Dneska v Procházce paměti Rádia Haná pro vás rok 1982.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A pokračujeme dál. Rádio Haná, nejlepší hudební výběr po desáté, Miley Cyrus, také to vidíme, Mandraže, růžově.
1: A je docela možné, že po desáté hodině spolu zase rozjedeme italské léto na Hané, možná bude i tenhle ten italský song.
0: Albano a Romina Power někde ve vysílání Rádia Haná budou. Záleží na tom, kde. Poslouchejte dál.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Vítejte u zpráv, kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané. Nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
5: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelce na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
4: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost tzv. Věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
2: Sport.
4: A podíváme se na antukové kurty tenisového challengeru v německém Hagenu. O postup do čtvrtfinále tu dnes bude hrát tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý kvalifikant vyzve po půl jedné nizozemce Dan Audena. Přineseme vám výsledek.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Mega hity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Počasí. Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti místy přehaňky. Jinak spíš ale čekáme jasno a nebo bylo jasno. Od zítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů bylo jasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a bylo jasno. No.
6: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Rychlá doprava z Olomouce, zde jedničky, také z Prostějova pro vás právě teď. Hezké dopoledne. Policejní kontroly poblíž Olomouce v Droždíně u Cihelny, také přímo v Olomouci na střední Novosadské u Peny. Na kraji Olomouce pozor na bourák na Pražské, ta je kvůli opravám zúžená, auto tady narazilo do značky. Bouračka je na 230. kilometru D1 u Vyškova, dodávka ve svodidlech pozor ve směru na Brno a auto narazilo do domu v centru Prostějova na ulici Mlýnská. Jeďte s námi a opatrně.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

nejlepší hudební výběr a v téhleté hodině budou i nejlepší tipy, kam můžeme vyrazit, včetně letního megakoncertu Kolárovců v Olomouci. Ano, slyšíte dobře. A připomínáme taky naše italské léto, které samozřejmě frčí dál.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Tady je Rádio Hana.

0: výběr. A teď taky naše nejlepší tipy, jak jsme slíbili. Představte si to. Kolárovci chystají letní megakoncert v Olomouci. Budou na Paloučku u S-klubu už tento pátek, takže nás čeká parádní letní atmosféra a lidovky od srdce. Jinak v pátek taky tradiční letní koncert na olomouckých Poděbradech, tentokrát pražský výběr Tribute. A je to ještě jedna speciální pozvánka, Dalí, Picasso nebo Miro. Díla právě těchto výtvarných velikánů v těchto dnech vystavuje zámek v Holešově, konkrétně až do konce srpna. Takže můžeme vyrazit i na výlet do Holešova.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší

0: Cesar. Co myslíte? Zazní to ještě před 12. Poslouchejte dál, mějte naladěno.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc, podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v Jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
1: Hlas lidu.
3: Klimatická změna je závažný problém, aspoň podle většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk a podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly.
1: Sport.
3: Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů. Zítra taky hic, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že porouchaný nákladňák je teď na dálnici D46 na 22. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Je to kousek za Prostějovem, je odstavený v pravém pruhu, kde se mimo jiné taky válí kusy roztrhané pneumatiky. A máme hlášenou policejní hlídku v Mohelnici na Třebovské anebo na dálnici D1 na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
5: Brzy bude ráno.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holbafest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlíte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
10: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: v hledání stínu. Můžeme dát vytrvalostní běh za kropícím vozem nebo sprint v kašně na dvě tempa. No a třeba tu můžeme rozjet i rychlostní sjezd z tobogánu.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, cvičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Šternberském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán, The Longest, měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná. Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt?
7: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
15: Rádio Haná.

Ordinary, stejně jako loni, také letos stále velmi oblíbená svatební písnička a patří i na Hanou. V našem nejlepším hudebním výběru samozřejmě budeme pokračovat taky po poledních zprávách po 12. hodině. Hit za

A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka grecky kapu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Stále platí, bude vedro, bude hit. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy, přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova, anebo taky u parku na Krapkově. A dál také počítáme s rozkopaným náměstím Hrdinů. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Hranicích na Zborovské. Nehoda je momentálně na Mohelnicku v Libivé, hlavní tak obcí, silnice 44 je teď dočasně uzavřená. Máme tu srážku 3 osobáků, na místě jsou policisté i hasiči a bouráme také na Šumpersku v Bukovicích, kde auto skončilo ve svodidlech. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

My si zpíváme další letní song s Mikaelem a můžu slíbit, že opravdu už za chvilku je tady naše italské léto. Budou těstoviny, budou italské megahity. Už za 6 minut.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Hola, tak už je to tady. Každý

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Tu mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: vždycky italské sýry. No a teď v čase kolem oběda, v té naší polední pauze, zrovna aktuálně mezi 12. a 13. hromada kvalitních těstovin. Pokud se dovoláte a navíc se ještě zaregistrujete na radiohana.cz, tam je ten správný odkaz, tak můžete být i ve hře o třídenní pobyt. O moc hezký výlet pro dva přímo do italského Bergama. Takže my pro vás máme jeden z italských megahitů, bude tady Albano a Romina Power a vy můžete volat 585 22 55 88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Albano a společně s ním Romina Power, která mimochodem pochází z herecké rodiny. Jejím otcem byl hvězdný hollywoodský Tyrone Power, který byl naprostým idolem ve 30. a 40. letech. Maminka mexická herečka Linda Christian. Tak tohle je Cisara. Tady u nás italské léto na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: A my zdravíme našeho dalšího volajícího, našeho dalšího výherce. Buongiorno, Dušane, zdravíme, ahoj.
2: Buongiorno, ahoj.
0: Dušane, kde nás posloucháš, kde jsi nás dneska naladil?
2: Poslouchám na Hrádkově, to je kousíček u Boskovic, Hrádkov, Boskovice.
0: Prosím tě.
2: Takže víceméně Boskovice.
0: A prosím tě, a když třeba my hlásíme počasí, kolik stupňů je venku plus minus, pocitově třeba 36, 38, že tam může cyknout.
2: Mám tady čidlo, jsem přímo u čidla, máme tady 35,3.
0: No tak to je ale super paráda.
2: No, to je to, ještě paráda, no to bude vejš, ale...
0: Jo, je mi to jasné, že během odpoledne se to ještě víš dostane a já teda s oblibou říkám, že letos o prázdninách vlastně počasí dostává úplně nový rozměr. Budeme skutečně hlásit, ochlazuje se na 30. Což nastane tento týden, jo, v pátek 25, 27, o víkendu lehce pod 30. Jak ty to vnímáš, které teploty jsou pro tebe značka ideál?
2: Tak od 25 do 30, to se dá dělat všechno, dá se koupat, dá se nějaký sportovní aktivity, jo, dá se pracovat, jo, ale jak už je přes 30, tak to už je moc.
0: Dobře, se píšeme nějakou petici svatému Petrovi, no, aby to už nepřeháněl.
2: To by bylo skvělý.
0: Že jako stačilo. Prosím tě, Dušane, ty seš teďka taky ve hře o výlet pro dva do italského Bergama. Pokud se ještě zaregistruješ, protože kromě těch těstovin tam máš jako možnost na radiohana.cz najít si ten správný odkaz a jet na výlet do Itálie s námi. To bys bral? Byl jsi už někdy v Itálii, nebo?
2: No, v Itálii jsme byli u moře, ale přímo tady v tom místě, tak tam ještě ne.
0: Tak to je tak pro tebe taková vize, taková lákavá možnost.
2: No,
0: že
2: to by bylo skvělý.
0: By to mohlo cyknout, pokud se ještě zapíšeš a zaregistruješ.
2: Zaregistruji určitě.
0: Na radiohana.cz je ten správný odkaz. A pro tebe hlavně hromada těstovin. Dušane, gratulujeme.
2: No, jupi, děkuji moc, super.
0: Ať chutná léto na Hané.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
1: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
4: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Nahané Eva Farná a Miraj, za chvilku 3:15 a nahané také naše dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: nahane za okamžik zprávy. V nich budeme samozřejmě řešit taky aktuální horké srpnové počasí. A otázka zní, kdy třeba dorazí do našeho regionu taky nějaké ty bouřky. Máme pro vás připravenou i aktuální dopravu. A po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Ava Max. Dáme taky 90. Dáme Oasis. Nebo si s námi zatancuje Adam Ďurica. Na Hané. Jedeme dál.

0: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít v odpoledních hodinách.
2: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
0: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, odkud takzvaně vítr vane. Momentálně se Česko nachází v oblasti vysokého tlaku, takže vzduch se drží spíš u země, nestoupá, tím pádem moc nefouká a taky se nevytváří skoro žádná oblaka. V atmosféře tak nemáme nic, co by stínilo slunečnímu žáru. Veškeré sluneční paprsky tak dopadají až na zem a to se pak velmi snadno a rychle rozpaluje. Takže konkrétně dneska máme na Moravě nějakých 38 stupňů. Zítra to bude 35. Ochlazení se očekává až během pátku.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci na dvou místech. Povolenou rychlost kontrolují na ulici 8. května a také na Střední Novosadské. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou bouračku na ulici Babíčkova, jak se najíždí na Velkomoravskou za tou Molkou. A nehoda je teď také v Zábřehu na Bezručově. Auto tu srazilo cyklistu, tak hlavně jeďte opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

i pozvánky na víkend za muzikou a za skvělým jídlem a pitím. V sobotu 8. srpna se totiž koná litovelské pivobraní, kde bude třeba Valda Gang, No Name anebo Ztracené ráj a o víkendu ještě taky Kamínka Camp v Roštíně u Kroměříže, což je vlastně dvoudenní festival. I tady bude o muziku postaráno. Alkohol, Turbo, Škvor, Ňága, Desmod, Vysáči. No prostě.

0: námi víte, kam vyrazit.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Už se těšíme. No a dneska balíme kufry a letíme na dovolenou. A je tady klasická otázka, kdy vlastně potřebujeme cestovní pas a kdy nám stačí občanka.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu. Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
3: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
2: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
3: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
2: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
3: Přesně tak.
2: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
6: Vaše letní rádio.
7: Rádio Hanák.

nejlepší hudební výběr, za chvilku ve zprávách ty nejaktuálnější, nejzásadnější informace z našeho regionu, včetně vlakové výluky na trase Olomouc-Senice. Přidáme taky počasí a dopravu. A po 14. hodině...

A možná, že už v té další hodině rozjede svůj sexy taneček italský borec Zucchero a v tom případě bychom rozdali italský sýr. Na to si rozhodně počkejte, jestli to bude už v té další 60 minutovce. Teď zprávy na Hané.

0: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané? Nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
1: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelece na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
0: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
2: Sport.
0: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené třináctky se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fernlimu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
4: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů. Zítra taky hic, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda dvou osobáků se teď dořešuje v Olomouci na ulici Babíčkova, jak se najíždí na Velkomoravskou. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou policejní hlídku na Zikově a kontrolu můžeme potkat i na Šumpersku v Dolních Studenkách. A odstavené auto máme teď na D1, když se jede kolem Rousinova, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

léto, jak vyhrát kávu, těstoviny nebo sýry, jak vyhrát výlet do italského Bergama. To můžete už teď nastudovat na našem webu radiohana.cz.

0: Círu a k tomu můžete vyhrát zájezd pro dva do Itálie. Prožijte s námi italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin. Tohle je rád.

0: Výběr, ať už jste doma, v práci, na cestách, anebo na dovolené. A taky sledujeme dění v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala věhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Taky tu s vámi a pro vás Rádio Hana přejeme krásné, rozpálené, tropické odpoledne. Teď už taky s kolegou Štěpánem, já tě zdravím, ahoj.
1: Já zdravím taky všechny posluchače, přátelé, a jestli si dneska během odpoledne budete říkat, že ten moderátor je takový jako ponurý, no tak je to tím, že já jsem chytl brutální úpal nebo úžek, takže opravdu není to sranda, včera jsem to tady 10krát hlásil, ať lidi jako jsou ve stínu a dodržují pitný režim, ale jak se říká, s tou kovářovou kobylou, no.
0: Ano, asi tak, řeknu vám, je to chlap jako hora, ten Štěpán Horák, a normálně to s ním seklo, úžek lomeno úpal, ale já vám něco řeknu, já vám na něho něco prozradím. Tak on si šel v tomhletom počasí zaběhat. Tak to ale není normální.
1: Ale to jsi nemusela ale propálit, jo. Komu jsem to řekl, tak si ťukal na hlavu a teď asi i všichni naši posluchači.
0: Takže prosím vás, to je varování. Žádná námaha šetřit se, ať nedopadnete jako Štěpán. A po 15. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme huby magicky. Už je to nejmín 200 let. Bude taky Taylor Swift. It's me. No a rozhodně by to tady mohl roztancovat jeden italský elegán Zucchero. V tom případě bychom rozdávali italské síry. Tak na sebe dávejte pozor a

0: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc. Podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v Jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
0: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
1: Hlas lidu.
0: Klimatická změna je závažný problém, aspoň podle většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk a podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly.
1: Sport.
0: Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi.
1: Počasí.
3: Stále platí, bude vedro, bude hic. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci Holici na Keplerově ulici a strážníci s radarem jsou taky na 8. května anebo na střední Novosadské. Hlídka je i na D1 na exitu Kojetín. A máme hlášenou také drobnou nehodu, která se momentálně řeší na Šumpersku na silnici 11. Je to na trase Bukovice-Bušín v těch serpentínách. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

extrémně horký 5. srpen pokračuje na vlnách Rádia Hana. My vám děkujeme, že jste s námi, no a zdravíme všechny bez klimatizace, zkrátka všechny, kdo se lopotíte po rozpálených městech. Už od včerejška je to totální mazec, no a jen včera překročila na 12 stanicích v České republice teplota hranici 40 stupňů Celsia ve stínu. No a například na takovém Plzeňsku to včera vyskočilo až na 41,5 stupně. Tak i nadále připomínáme dodržování pitného režimu a vyhýbání se otevřenému slunci. Přejeme hezkou střed.

0: to nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. Jaropojištění.cz.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
3: Ze všech

0: Hanzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: i nadále středu v topu.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Rádio Hana.

Sheeran na vlnách Rádia Haná, je před námi 16. hodina, přejeme vám i nadále pohodové středeční odpoledne na naší vlně, kde pro vás máme další zprávy, no a v těch budeme už za okamžik mluvit o dodržování dopravních předpisů v Olomouci, víme, kde se dnes měří a přineseme taky výstrahu meteorologů, no a po počasí a po dopravě pokračuje náš hudební proud.

Jackie Zucchero. Už teď čerstvé informace na rádiu Hana v 15.56.

0: Vítejte u zpráv.
1: Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít v odpoledních hodinách.
3: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
1: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
2: Sport.
1: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
4: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
5: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
6: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
5: Bouráze v Přerově na Bezručově ulici. Došlo tady ke střetu osobního auta a koloběžky, ale dá se opatrně projet. V Přerově pozor taky na policejní kontroly na Hulínské ulici. A policisté jsou taky v Olomouci na Dobrovského, mezi Hulínem a Tlumačovem, anebo na D1, směr Vyškov za exitem Říkovice. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

Radio Hana, to je ten nejlepší hudební výběr, ale taky skvělé rady a tipy. Venku je napadnutí, teploměr trhá rekordy a vy nevíte, jak se ochladit. Zachovejte chladnou hlavu, základem je čistá voda, ale pozor, nepijte ji ledovou, protože tělo by dostalo šok. Stejně tak není ideální.

0: Volné lněné oblečení a chlaďte se zevnitř, třeba melounem anebo okurkou. Zvládejte tropy s chladnou hlavou, no a zůstaňte i nadále na vlnách Rádia Hana.
1: Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Hana.

Anaka, která nám na rádiu Hana vylepšuje 5. srpnové odpoledne. Za chvíli taky James Blunt, kapela Chinasky nebo Ellie Goulding, ale ještě předtím, než se do těchto interpretů dáme, tak se vypravíme na koupák, na koupaliště.

0: přes kilák. Rádio Haná a letní servis.
1: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, cvičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Šternberském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a typujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Svato.

0: Aqua Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: kouka táhnout delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme odpoledne na jedni.

S kapelou Činasky si vychutnáváme na rádiu Hana poslední minuty před 17. hodinou. Pracovní týden už je za půlkou. Do víkendu už to zase určitě hezky uteče. No a krátká cesta je taky k dalším hitům. Ale než se do nich dáme, tak pro

0: dojezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané. Nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
1: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
0: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
2: Sport.
0: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené třináctky se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fearnleymu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
3: Začínáme pohledem na aktivitu klíšťat v našem kraji, která je povětšinou mírná, místy střední, nicméně stále se do lesa hodí repelent a následně se prohlédnout. Víme, jak bude.

0: Nucelzy a potom přinese závěr pracovního týdne. Vážnější dopravní nehoda se vyšetřuje na Blanensku v obci Jedovnice. Probíhá tady vyprošťování osob, ale projet se to dá se zvýšenou opatrností. Pozor taky na dálnici D1 za Přerovem ve směru na Polsko. Je tu porouchaný nákladák, tak opatrně. Jinak Kožušany, Tážaly, Kraličky, Slatinka a taky Holešov, Martinická ulice. Na těchto místech počítejte se 17. hodinou s policejními kontrolami.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: pečené sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
1: Let me see you dance, babe.

0: Bílince je Gabriela z Velkého Týnce. Gabčo, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám všem, já vás všichni zdravím.
0: Gabi, jaký máte den, jak snášíte ta horka tento týden, povídejte.
1: Já myslím, že v práci díky bohu s klimatizací a doma pomůže sprcha, anebo počkat, až bude léta trochu večer.
0: Máte to vymyšlené úplně.

0: jaký k této zemi máte vztah?
1: Já myslím, že jenom a jenom kladný. Byla jsem v Římě a těším se, až se podívám někdy dále i s dětmi.
0: No a kdybyste si měla vybrat jedno italské jídlo, které byste jedla až do konce života, do konce svých dnů, tak které by to bylo, kdybyste tak jako pouvažovala?
1: Tak přesně ty sýry, který jsme dneska vyhráli.

0: Noviny, síry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
0: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Kulturní a informační

0: Je 5:45, posloucháte Rádio Haná, dospíval nám Harry Styles, no a do 18. hodiny přineseme taky Modern Talking, zpěvačku Pink a nebo kapelu Škvor. Úplně nejdříve ale jdeme omrknout dnešní oslavence a taky tak trochu zavzpomínat i na ty, kdo s námi už nejsou.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
1: Rádio Haná, kalendárium.

Kraňově i o navýšení krajských stipendií pro žáky učňovských i maturitních oborů v Olomouckém kraji. Tak to a mnohem více rozebereme už za chvíli a pak jedeme dál.

0: Jsme v tuhle chvíli na vlnách Rádia Hana.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
1: Sport.
3: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
2: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
0: 20:26, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5:29. Víme, jak bude. Čtvrtek polojasný s nejvyššími teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia ve stínu, objevit se mohou i bouřky a dešťové přehánky. V pátek pak teploty mezi 25 a 30 stupni a i nadále počítáme se sluníčkem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Bourá se na D1, směr Přerov za exitem Lipník nad Bečvou. Osobní auto to tady poslalo do svodidel a projet se dále bez zdržení. No a kde si dát s 18. hodinou pozor na policejní kontroly? Právě teď na D55 na exitu Majetín. Taky na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na D35 na exitu Litovel.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Extrémně horký 5. srpen pokračuje na vlnách Rádia Hana. My vám děkujeme, že jste s námi, no a zdravíme všechny bez klimatizace, zkrátka všechny, kdo se lopotíte po rozpálených městech. Už od včerejška je to totální mazec, no a jen včera překročila na 12 stanicích v České republice teplota hranici 40 stupňů Celsia ve stínu. No a například na takovém Plzeňsku to včera vyskočilo až na 41,5 stupně. Taky nadále připomínáme dodržování pitného režimu a vyhýbání se otevřenému slunci. Přejeme hezkou středu a zůstaňte na vlnách Rádia Hana.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
13: Rádio Hana.
9: Nejlepší

0: bavíme, za chvíli přineseme taky Oliho Marse, zaspívá kapela Mandraže, zahraje i Ale Farben, ale ještě předtím je tu náš prázdninový letecký speciál, abychom až poletíme na dovolenou věděli, na co všechno musíme myslet, tak pojďme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
3: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
2: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
3: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
2: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
3: Přesně tak.
2: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Johana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Tady je rádio.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

Rádio Hana, to je ten nejlepší hudební výběr, ale taky skvělé rady a tipy. Venku je napadnutí, teploměr trhá rekordy a vy nevíte, jak se ochladit. Zachovejte chladnou hlavu, základem je čistá voda, ale pozor, nepijte ji ledovou, protože tělo by dostalo šok. Stejně tak není ideální ani ledová sprcha. Raději si namočte zápěstí a zátylek vlažným obkladem, doma zatáhněte žaluzie a větrejte až v noci. A pokud musíte ven, hoďte na sebe volné lněné oblečení a chlaďte se zevnitř, třeba melounem anebo okurkou. Zvládejte tropy s chladnou hlavou, no a zůstaňte i nadále na vlnách rádia.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana.

0: Karlova Studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Rádio Hana. Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: pecku posílá do vašich uší Teddy Swims. Kapela Mirai, Samantha Fox a nebo Louis Capaldi, tak na tohle se těšíme v následující 15-minutovce. Ale ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské weby, no a speciální pozdrav posíláme do Loštic.
1: O čem se píše?
2: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala vyhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

Rádia Hana v hodince, kdy hrajeme jen 80. léta, taky dnes 5. srpna večer, tu jsou 80. v 8. Ty dnes přinesou taky Bryana Adamse, bude Jennifer Rush, Bad Boys Blue, taky Technotronic, Gloria Estefan, Starship, Dusty Springfield i Michael Jackson. Takže 80. za 80. tak, jak je to u nás mezi 20. a 21. hodinou zvykem. No a jako další jsou tu Queenie a Love Kills, tak pojďme na ně, pojďme si i nadále vychutnat 80. v 8 na Hané.

0: Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Hola, tak už je to tady. Každý

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.

0: www.olomouc.cz.
1: Rádio Haná, 90 v 9.
2: Co je to zač?
3: Je to asteroid, pane.
2: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90.
4: Je velký jako Texas, pane prezidente.
2: Jakou škodu může...
4: Jakou škodu?
2: Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.
5: A

0: zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stemple, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených.

0: Náš asteroid minulý měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bychom byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

Anglicky, španělsky, italsky nebo i turecky.

0: celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz.

0: vás, jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo šengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí a potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít, třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí, co si raději do kufru nepřibalovat, co může způsobit problémy?
0: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět, zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
0: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto na Hané.

0: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, necelkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
1: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
2: Rádio Hana.
0: Rádio pro lepší náladu. Ah.

z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

We're going for auto sequence start. 10 seconds.

Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

Vyhráli jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil se svý ostří. Měl jsi pohled tygra, chlape, jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?